0: doby korejské války byli američtí váleční zajatci přiváženi do Prahy, kde na nich byly prováděny lékařské pokusy.
1: Pocity během toho pokusu jsem měl víceméně nepříjemného rázu, ale kdyby to bylo potřeba, tak na ten postup ještě jednou klidím.